máš papa. Mene za plesnište, prišiel sa mi oblik slúk, asi od cigáru, už to sem prázdna zjajila na nerom a stálu. Stigol sa mi je vôľu za plesného kostrúka, reče mi na večer na poraných